Skoro 8 minut po 10. hodině je sobota 29. srpna. Naďa Urbánková krásně odstartovala s energickou písničkou Zvony dnešní vysílání. Tak tady v Kangaroo Point je krásně, nádherný den, máme určitě kolem 16 stupňů. V České republice, až se všichni probudí, tak bude v tom novém sobotním dni 21 až 26 stupňů, nejnižší teploty a na horách bude 19 až 14. No a co hlásí z měst? V Praze bude v sobotu 24 a 26, v neděli 28 stupňů, převážně polojasno, Brno, jih Moravy, je samozřejmě tento nejteplejší region v České republice, v sobotu hlásí 26 až 28 stupňů, v neděli pak až 30. Sobota v Plzni 23 až 25 stupňů, v neděli 27. No a v Ostravě bude v sobotu 22 až 24, možný déšť v ranních hodinách a v neděli pak budou mít 25 až 27. Liberec, Ústí nad Labem, v sobotu nejvyšší teplota 24 a v neděli nejvyšší teploty kolem 25 stupňů a 27. No a tady v Brisbane, co nás čeká, tak polojasno až oblačno, s možností krátkých přeháněk, teploty se budou pohybovat od těch nejnižších 12, což bylo asi ráno na některých místech až po 23 stupňů. No a v neděli 30. srpna, tedy zítra, bude skoro jasno až oblačno, převážně sucho, tedy žádné srážky, ranní teploty budou 13, no a odpolední maxima 23 stupňů. Tak teď mám pro vás písničku, no a máme tady několik oslavenců, důležitých oslavenců, narozeninových oslavenců, tak to si povíme po písničce.

31. srpna, což je v pondělí, bude mít narozeniny naše Stáňa Bílek. Stáni, moc ráda bych ti popřála všechno nejlepší k narozeninám, ať máš pořád tolik energie jako doposud. Taky bych chtěla poděkovat za všechnu obětavou péči a za všechnu práci, kterou si doposud za ty všechny leta udělala pro Československý klub. Myslím si, že těch prací a těch aktivit je mnoho. A přeji ti opravdu hodně zdraví a posílám ti písničku a snad se ti bude líbit.

Tak to byl Karel Gott s narozeninovou písničkou Jsem na světě rád pro Sáňu Bílek. Další oslavenkyní máme Amálku Cooper a posíláme jí písničku od Ivety Bartošové a Petra Sepešiho.

No a 31. srpna má narozeniny také paní Alena Bonaventurová. Pokud nás poslouchá, tak jí patří písnička od Heleny Vondráčkového Jiřího Korna. Takže rovněž všechno nejlepší k narozeninám toho 31. srpna v pondělí.

Tak to byla Helena Vondráčková, Jiří Korn. Je už 20 minut po 10. hodině. Ten čas vždycky letí nesmírně rychle tady ve studiu. No a v České republice má dneska svátek Evelína. Zítra to bude Vladina a 31. srpna potom Pavlína. Tento týden nás také bohužel opustili dvě významné osoby. Ta první je bezesporu první dáma americké country hudby Dolly Parton, no a také britský herec Tim Curry. No a fešáci naspívali písničku, která určitě tedy patří paní Dolly Parton, a to je Jolene, je to její písnička, takže tady je podání fešáků.

29. srpnu se váže celá řada významných historických milníků i kulturních událostí, ale i tragédií u nás a ve světě. V roce 1831 došlo k objevu elektromagnetické indukce. Britský fyzik Michael Faraday poprvé úspěšně demonstroval princip elektromagnetické indukce, což položilo základy moderní elektrotechniky. V roce 1949 vznikla první sovětská atomová bomba. V roce 1997 vznikl Netflix. V kalifornském Scouts Valley byla založena společnost Netflix, která původně začínala jako zásilková služba s pronájmem DVDček. No a v roce 2005 bohužel došlo k hurikánu Katrina. Tento katastrofální hurikán Katrina zasáhl pobřeží USA a způsobil masivní záplavy a prolomení hrází v New Orleans, což vedlo k obrovským ztrátám na životech. V kultuře a co se osobností týká, tak 29. srpna v roce 58 se narodil Michael Jackson v Indiáně. Samozřejmě tento světoznámý zpěvák, skladatel, tanečník, přezdívaný král popu. No a v roce 66 potom proběhl poslední koncert skupiny Beatles. Legendární britská čtveřice odehrála v San Francisco na stadionu Candlestick Park svůj úplně poslední řádný veřejný koncert pro platící diváky, po kterém se již samozřejmě věnovali pouze studiové tvorbě. No a my tady teď máme písničku od Jirky Grossmana. Určitě ho znáte jako geniálního komika, ale i zpěváka, tak si pojďme poslechnout.

Tak to byl Jirka Grossman s písničkou z roku 1970, Jim Bridger. No a ke každému létu nejen v České republice určitě patří kempování, ale převážně v České republice a opékání špekáčků. Je to milováno v Čechách, je to skvělá tradice. A samozřejmě to, co si kdo opeče nad ohněm, to asi nebude stejné na celém světě. V České republice to od jak živa teda byly ty špekáčky. No ve čtvrtek jsem si četla online noviny a Seznam Dnes a zaujal mě tam článek s názvem Špekáček s hořčicí je zdravější než s kečupem. Uzeniny oprávněně nemají v moderní dietologii samozřejmě tu nejlepší pověst. Vyčítá jim se jim ten vyšší podíl nasycených tuků, přebytek soli i různých přídavných látek, například barviv a konzervantů. Nevhodná úprava na ohni pak tyto vlastnosti ještě zhorší. To ale neznamená, že musíte táboráky jednou provždy škrtnout a s tím opékání těch chutných špekáčků. Stačí tedy pochopit pouze, co se při opékání děje a dodržet některá základní pravidla. Tak jak poznáme kvalitu špekáčků v obchodě? Tam to asi začíná. Cesta za bezpečnějším opékáním nezačíná tedy u toho ohniště, ale u toho chladícího boxu v té prodejně. Výběr suroviny samozřejmě zásadně ovlivňuje nejenom výsledná chuť, ale i to, jak se bude chovat nad ohněm. Názvy jako je špekáček, buř nebo opékáček často splývají z legislativního hlediska, ale mezi nimi je zásadní rozdíl. Označení špekáček je chráněno na úrovni Evropské unie jako zaručená tradiční specialita. Tato certifikace přesně definuje jeho složení, a sice, že maso musí tvořit minimálně 40% hmotnosti a podíl tuku nesmí přesáhnout 45%. Na správném opékání ale taky záleží. Správné opékání vyžaduje důslednou kontrolu teploty. Cílem je dostatečné prohřátí vnitřku a vytvoření křupavé kůrky na povrchu, ovšem bez zuhelnatělých puchýřků. Nejčastější chybou je strčit uzeninu přímo do ohně, kolikrát to každý z nás udělal. Povrch se během chvilky spálí, zatímco vnitřek zůstane chladný. Opékejte proto ideálně nad stabilní vrstvou žhavých uhlíků. Špekáčkem pomalu otáčejte ve výšce zhruba 15 až 25 cm nad žárem. Zároveň ho držte mírně stranou od nejžhavějšího středu ohniště, aby tuk nekapal do ohně, protože při jeho spalování pak vznikají škodlivé látky. Oheň navíc kvůli tuku může vyšlehnout výše a špekáček spálit. Pokud kůže na některých místech zčerná, spálené části před konzumací raději oškrábejte nebo ořízněte. No, je to velká alchymie, protože tady k tomu patří samozřejmě i nařezávání špekáčku. Možná překvapivě má kromě estetického, ale i praktický význam. Umožňuje uvolnění páry a brání prasknutí střívka. Klasický křížek na koncích rozevře špičky do křupavých rohů, ale při příliš hlubokém řezu jim může vytéct příliš mnoho šťávy a vnitřek se vysuší. Naopak jemná mřížka s mělkými zářezy o hloubce 2 až 3 mm po celé délce dokáže šťavnatost špekáčku zachovat. Střívko se plynule roztahuje, maso se zachová a zachová svoji vláčnost. Mělké řezy jsou lepší i ze zdravotního hlediska, uzenina se zjednodušeně řečeno tak nespálí. No a teď tady máme písničku a po té písničce se podíváme na opékání takzvaných mášmeláků nebo tedy pěnových bombonů a na tu tradici, což je taky zajímavé.

Tak návod na to, jak si opékat špekáčky, to jsem vám již sdělila. No a teď tady máme opékání marshmallow, tedy česky marshmalláků nebo pěnových bonbónů. Toto opékání nad ohněm má svůj původ v Americe na konci 19. století. Koncem roku 1890 se tato aktivita stala obrovským módním hitem, hlavně mezi smetánkou a mládeží, která trávila léto v přímořských letoviscích. Samotný vývoj této tradice a cukrovinky probíhal v několika historických fázích. Je poměrně starý, takže poslechněte si, odkud to vlastně, kde to všechno začalo. Původně cukrovinky, bylo to původní cukrovinka v Egyptě a ve Francii. Ve starověkém Egyptě prapůvodní marshmallow byl vlastně luxusní lék pro krále. Vyráběl se z mízy rostliny s velmi složitým názvem proskurník lékařský, anglicky marshmallow, která roste v bažinách, odtud tedy máš, bažina, melou, sléz nebo proskurník. Míza se vařila s medem a ořechy a léčil se jí kašel či bolení v krku. Ve Francii potom v 19. století francouzští cukráři recepturu upravili a začali mízu šlehat s cukrem a vaječnými bílky a vytvořili tak nadýchanou cukrovinku Pat de Gomav. Výroba byla ruční a také velmi drahá. No a pak v období průmyslové revoluce došlo k jakémusi zrození opékání marshmallow. V koncem 19. století v Americe byla rostlinná míza nahrazena levnější želatinou a kukuřičným škrobem, což umožnilo masovou a levnou tovární výrobu. Marshmallow se stalo dostupným tak komukoliv. A bylo pro každého. No a pak proběhla jakási módní vlna marshmallow roasts v roce 1890. Jakmile byly bonbóny levné, noviny v USA začaly v 90. letech 19. století psát o novém trendu. Mladí lidé se scházeli na plážích či v zahradách, napichovali bonbóny na klacky a opékali je nad ohněm. Byla to tehdy vysoce společenská seznamovací záležitost. No a pak tady máme ještě i skauty a vznik kultovního Samoa. V roce 1927 odkud tedy pochází skutečný zápis do historie kempování, zajistila příručka amerických skautek z roku tedy 27, jak jsem zmínila. Poprvé byl v ní publikován recept na Samoa, tedy dej mi víc, jde o opečený tepelný marshmallow a kousek čokolády zmáčknutý mezi dvěma sušenkami. No a proč se tedy vlastně marshmallow opéká? Při zahřátí nad ohněm dochází k chemickému procesu zvanému Maillardova reakce a dochází ke karamelizaci cukru. Cukr na povrchu skaramelizuje a vytvoří křupavou hnědou kůrku, zatímco vnitřní želatina a vzduchové bubliny se teplem roztaví do tekuté krémové konzistence. No nevím, já jsem se o to pokoušela několikrát, mně se to nikdy moc nepodařilo a ani jsem si příliš na tom nepochutnala, tak je to otázka výběru i chuti. Někdo tedy si opéká buřty, někdo zase pěnové bonbóny, určitě obě události jsou spojené nebo bývají většinou spojené vždy s velmi příjemným posezením u ohně, ať už si opékáte cokoliv. No a teď už tady máme Michala Tučného s posledním kovbojem.

Jak jsem již zmiňovala minulý týden, jedno důležité oznámení z Generálního konzulátu České republiky v Sydney. Nezapomeňte, že pokud potřebujete pomoci s cestovním pasem, obnovou nebo žádostí, tak ve dnech 7. až 9. října se uskuteční konzulární dny v Brisbane s možností tedy přijímání právě žádostí o cestovní pasy. Pak tady mám ještě jednu žádost, a sice oznámení: hledám příbuzného. Pan Burian z Prostějova hledá svého příbuzného, který by měl bydlet někde u Burgundary ve věku, mělo by mu být 76 let. Pokud někdo tohoto pána zná, můžete nás kontaktovat e-mailem na ccq@csklub.qld.org.au. No a teď tady máme písničku. O písničce nebudou chybět informace, aktuality z Československého klubu, jídelníček, ale i informace o Klokánkovi.

Tak, milí posluchači, máme, zbývá nám respektive posledních 14 minut do konce vysílání. Nesmíme zapomenout na informace z Československého klubu a informace o Klokánkovi, který se schází každý pátek od 4:00 do 4:45 minut v průběhu školního roku. Pak je pro děti tedy volná zábava, to už asi všichni ví, a to obvykle do 7:00 večer do večeře. Více informací můžete kontaktovat Mili Umlauf na 043772682. No a Slovenská škola bude mít další schůzku 5. září. No a my tady máme pro ty naše malé posluchače taky jednu písničku.

To byl svěrák a uhlíř, výborní skladatelé a vždy veselé písničky. Asi papičky nebudou jediné, které mají rády kavárnu Slávy, protože právě v kavárně Slávy jsem jednou potkala pana svěráka. Tak, členství jsem už zmiňovala minule, ale připomenu ho i dnes. Vím, že je srpen, přesto ti lidé, kteří rádi chodí do Českého klubu, podpořte nás, zaplaťte si členství, pokud jste tak neudělali. Platí vždy na rok. Jednotlivec penzista $15, dvojice penzisté 20, jednotlivec pracující 27 a dvojice pracující 40. Ty členské příspěvky můžete platit přímo v klubu nebo na bankovní účet Československého klubu. Detaily informací najdete na webových stránkách. Pro správnost záznamů v klubových knihách nezapomeňte uvést vaše jméno a příjmení. Je to nepatrná částka a podpoříte tím Český klub a všechny dobrovolníky, kteří se aktivně podílí a udržují Československý klub a zprostředkovávají vám tak výbornou atmosféru právě v tomto klubu. No a mám tady písničku Snad potěším Karlíčka. Je to taková malá česká dechovka.

Tak nesmíme zapomenout na páteční večeři 4.9. a co vás čeká, je to večeře ke svátku otců, no a čeká vás kuřecí polévka s masem a nudlemi, poté bude následovat klasická svíčková hovězí pečeně s knedlíkem a samozřejmě nebude chybět ani ten tradiční kuřecí řízek a bramborový salát. Objednávejte si včas na telefonním čísle 0497 344 377 a nebo na e-mailu ccq@csklubqld.org.au. No a já se s vámi za chviličku již rozloučím.

Milí posluchači, naše české vysílání se přiblížilo ke konci. Já vám děkuji za poslech a přeji vám krásný víkend. Počasí se drží, snad nebudou přehánky a užijete si ho, jak se patří. Mějte krásný víkend a dnes s vámi byla ve studiu Lenka Tefiu a poslouchali jste Rádio 4 EB na vlnách 98,1 FM. Krásný víkend.